clásica. Nepokoušejte se opustit taneční parket.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Apple TV Plus přichází se čtvrtou řadou Teda Lassa, který nikdy nestrácí optimismus. Netflix nabízí 100 roků samoty, Prime Video zase dědictví v podobě ostrova Sterling Point a dnes mám pro vás i nemilou zprávu, že Wonder Man to zapalil. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Welcome back, Coach.
1: Thank you, sir.
2: Too bad you're coaching a bunch of girls, you old wanker.
3: FYI, the ETA is ASAP. PP. As soon as possible, pretty please.
4: Na Apple TV Plus startuje čtvrtá řada jedné z nejoblíbenějších komedií posledních let, Ted Lasso. Jason Sudeikis se vrací jako trenér amerického fotbalu, který kdysi přiletěl do Anglie trénovat fotbal, o kterém neměl ani ponětí a nakonec si získal celý Richmond. Tentokrát ho ale čeká zatím jeho největší kousek, přebírá druholigový ženský tým. A protože je to Ted, řešením není promyšlený plán, ale zásada skákat dřív, než se stačíte rozmyslet. Kolem Sudeikise se zase sešla parta, kterou máme rádi, Hannah Waddingham, Juno Temple, Brad Goldstein i Brendan Hunt. Po dvou letech pauzy se zkrátka ukazuje, že o optimismus, který nakazí i největšího cynika, tady nebude nouze. Novou řadu teda Lasa najdete ode dneška na Apple TV+.
5: Oi, welcome back. It's good to see you.
6: You too.
7: But football is life?
8: No, life is so much more than football.
6: Not as catchy, but

Už jsem se těšila na druhou řadu seriálu Wonder Man, o jejíž prodloužení se rozhodlo v březnu, jenže z toho nakonec sešlo. Disney a Marvel seriál zrušili ještě předtím, než se vůbec stačila rozjet druhá sezóna. Showrunner a spolutvůrce Andrew Guest se ozval fanouškům na TikToku a snažil se uvést pár věcí na pravou míru. Prý nejde o žádný marketingový trik, žádný film se nechystá a problém nebyl ani v termínech nikoho z tvůrců. Naopak, podle Guesta si natáčení užívali úplně všichni, Yahya Abdul-Mateen II, režisér Destin Daniel Cretton i Sir Ben Kingsley a chtěli pokračovat. Smlouvy byly podepsané, termíny uvolněné. A tady to začíná být trochu absurdní. Scénáristé se měli sejít ještě tento měsíc, natáčení mělo začít začátkem příštího roku a pak padlo interní rozhodnutí Disney a Marvelu, že jim to najednou nedává smysl, přestože ještě před pár měsíci dávalo. Víc prý neví ani sám showrunner. Hlavní hvězda Yahya Abdul-Mateen II, který si za roli začínajícího herce se superschopnostmi Simona Williamse odnesl Emmy, to vzal se sportovním nadhledem. Na Instagramu jen napsal, že takový je život a nakonec se všechno nějak srovná. Připomeňme si, že Wondermana spolu s Guestem vytvořil Destin Daniel Cretton, režisér současného kinohitu Spider-Man Brand New Day. No, Marvel s Disney nám do skvělého zábavného počinu hodili zkrátka vidle.

0: I am so sorry about your grandfather's passing.
1: That's fine, we didn't know him.
2: Connor, shut up.
0: Gordon has left Connor and Annie property in Canada.
2: Canada? Was he Canadian? Does that mean that mom was Canadian too?
3: Nobody here is Canadian.
4: Na Prime Video přistál nový coming-of-age seriál s nádechem tajemna Sterling Point. V centru příběhu je 17-letá Annie, kterou hraje Ella Rubin. Vyrůstá v New Yorku se svým bratrem dvojčetem a milujícím adoptivním otcem, jenže její poklidný život se zlomí ve chvíli, kdy nečekaně zdědí tajemný ostrov po svém dědečkovi až v Kanadě. A jak už to u takových ostrovů bývá, kromě nových přátel a prvních zamilování, tam na Annie čekají hlavně rodinná tajemství, o kterých neměla ani tušení. O seriál se po všech stránkách postarala Megan Park, je jeho tvůrkyní, režisérkou i spoluautorkou scénáře. Ve vedlejších rolích se objeví třeba Jay Duplass nebo Jeffrey Dean Morgan. Ostrov, tajemný děda a kufr rodinných kostlivců Sterling Point najdete nyní na Prime Video.
5: Hello?
6: Jesus!
5: Who are you?
6: Who are you?
5: What are you doing in my grandfather's cottage?
2: Connor, I'm freaking out. There's a girl here who looks just like mom. She said that it's her grandfather's cottage too, who apparently owned the entire island.
1: Wait, we own an island?
2: Connor, focus!
7: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: que está pasando en Macondo te parece muy bueno, porque eres un ignorante.
1: Na Netflix dorazila druhá řada velkolepé kolumbijské ságy 100 roků samoty, adaptace slavného románu Gabriela García Márqueze. Pořád jsme v magickém městečku Macondo, kde jakoby se zastavil čas a kde 7 generací rodů Bundeinových řeší lásku, zapomnění a osud, kterému nikdo neuteče. Druhá řada přichází po podpisu příměří, jenže klid se do Maconda stále nevrací. Do děje vstupuje Fernanda del Carpio, díky níž se konečně rodí první legitimní dědicové rodiny. A zatímco jeden z dvojčat plní patriarchův sen spojit Macondo se světem, s příchodem železnice a banánové společnosti se roztáčí kolotoč, který město žene do záhuby. Za kamerou se vystřídali Alex García López a Laura Mora a je znát, že tuhle látku nikdo nechtěl odbít. Adaptovat knihu, o které se dlouhá léta říkalo, že se sfilmovat nedá, je pořádná odvaha. Tady se ale zdá, že Macondo ožil přesně tak magicky, jak má. Druhou řadu 100 roků samoty najdete nyní na Netflixu.
2: Controle a su gente, Capitas. You don't really want to be against me.

0: Je středa, tak jak si vedou filmové novinky v kinech za poslední dva týdny? Spider-Man z Brusu Nový den nejenže boří rekordy, ale také baví diváky. Od událostí filmu Bezdomova uplynuly 4 roky a Peter Parker teď žije úplně sám, protože se dobrovolně vymazal ze vzpomínek svých blízkých. Je Spider-Manem na plný úvazek, jenže rostoucí tlak spustí překvapivou fyzickou proměnu, která ohrožuje jeho samotnou existenci. Tom Holland a Zendaya se vrací po trží Destina Daniela Gretna. Pro milovníky pomalejšího festivalového tempa je tu tichá přítelkyně maďarské režisérky Ildikó Eneidy. Přes osud prastarého Jinanu v botanické zahradě sledujeme 3 lidské příběhy ve 3 epochách a jednu prostou otázku. Co znamená být člověkem a někam skutečně patřit? Do kin se vrátila i restaurovaná klasika Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Břitká groteska o 3 kamarádech z Karlových Varů konce 80. Jejíž noční dekadenci začíná stínit hrozba, kterou se všichni bojí pojmenovat. Z dokumentů si skvěle stojí v kinech u diváků Veřejný prostor Františka Skály, hravý portrét jednoho z nejvšestranějších českých umělců, který nás nechává vidět svět jinak, s humorem, poezií i sebeironií. A fanoušci anime plesají u japonského sportovního animáku Umamu Sume Pretty Derby. Energií nabitý příběh o tom, jak překonat sám sebe a jak se z rivalek mohou stát sestry. Tak to bychom měli. Kompletní seznam nejlépe hodnocených snímků v kinech posledních 2 týdnů. Zbylé tituly se potácejí na hranici průměru. Hovk!
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: ¿Me quito el albornozo?
1: Cuando quieras. Está todo casi listo.
0: Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
2: ¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
3: Do českých kin vstupuje nejosobnější film Pedra Almodóvara Hořké svátky. Španělský mistr, který svou kariéru spojil se jmény jako Penelope Cruz, Antonio Banderas nebo Rosy de Palma, tentokrát vypráví dvojí příběh. Stárnoucí uznávaný filmař Raúl píše scénář o okouzlující reklamní režisérce Elze, která v roce 2004 utíká na slunné Lanzarote před životní krizí. Jenže postavy i události v tom příběhu až nápadně připomínají osudy Raulových blízkých. Ti v nich začínají poznávat sami sebe a ptát se, kde končí inspirace a začíná soukromí. Raula hraje Leonardo z Barály a jeho filmovou hrdinku Barbara Lenny. Almodóvar je známý tím, že rád čerpá z vlastního života. Server Deadline píše, že tady to ale povyšuje na úplně novou úroveň. Zkrátka, kdo hledá terapii, jde k psychologovi. Almodóvar si radši natočí film. S komorním dramatem, plným silných ženských postav a výrazných barev, se režisér vrátil do hlavní soutěže v Cannes. Hořké svátky teď najdete v českých kinech v distribuci Aerofilms.
2: Son maravillosos, perdón, es que en el pueblo vivo con una salvaje.
4: Tengo que explicarte a estas alturas que solo puedo escribir desde la libertad más absoluta.
0: Caiga quien caiga.
2: Tengo 20 años de tu vida aquí y tengo suficiente dinero para que te partan las piernas.
4: No te reconozco, Mónica.
5: Ya sé que no me conoces.

Pokračování Barbie visí na vlásku a můžou za to, světe div se, peníze. Když film vydělá přes miliardu a 400 milionů dolarů, nazbírá 8 nominací na Oscara, studio pochopitelně touží po pokračování. Jenže Warner Bros. Má problém. Podle New York Times šéf Warner Bros. Discovery David Zaslav odmítá Margot Robbie a Ryanu Goslingovi schválit tučnější smlouvy s podílem na zisku. Gosling, nominovaný na Oscara za svého Kena, si prý chce polepšit na 20 milionů dolarů. A tady se to zaseklo. Celé je to trochu vlastní gól. Warner totiž nepožadoval, aby hvězdy podepsaly klauzuly na sekvely. Šlo hlavně o to ulovit režisérku Gretu Gerwig a ta kývla jen na jeden film. Teď má prý s manželem a scénáristickým parťákem Noahem Baumbachem nápad na dvojku, ale odmítá ho studiu prozradit, dokud nebudou smlouvy podepsané. Klasika. Nejdřív peníze, potom příběh. A tiká to. Warneru běží čas do prosince, kdy práva propadnou zpátky Mattelu. Pokud se do té doby nedohodnou, celá Barbie se resetuje. Nový režisér, nové obsazení, nový koncept. Takže buď se všichni chytnou za nos a domluví se, nebo růžová jízda skončí dřív, než pořádně začala. Vzhledem k tomu, kolik ta první vydělala, bych sázela na to, že se nakonec dohodnou. V Hollywoodu se totiž nejlíp usměřuje přes výplatní pásky. Na druhou stranu nevím, jestli by mě vůbec dvojka zajímala. Už jednička mi přišla extrémně přehypovaná. You should do. Come on, baby.

skinech se dnes objevuje jeden z nejveselejších zvuků dětství, aby z něj udělal horor zmrzlinář. V ospalém letním městečku Baleen Bay je všechno jako z pohlednice. Děti mají prázdniny, dospělí své starosti a pak do ulic zajede zmrzlinářský vůz s tou známou cinkavou melodií. Zmrzlinář rozdává úsměvy i lahodné kornouty, jenže po prvním soustu se s dětmi začne něco dít. Jsou agresivní, nevyzpytatelné a čím dál nebezpečnější. A zatímco se město propadá do chaosu, pár lidí, co zmrzlině odolalo, se zoufale snaží zjistit, kdo ten zmrzlinář vlastně je. V hlavních rolích se objeví Ari Milen, Karen Clich nebo samotný Snoop Dogg. Za filmem stojí provokatér Eli Roth, otec hostelu Cabin Fever i Dne díků vzdání, který projekt sám označuje za svůj nejdrzejší a nejšílenější počin. Prý ten nápad nosil v hlavě přes 20 let. Vznikla z toho krvavá variace na legendu o krysaři, kde kouzelnou píšťalku nahradila neodolatelná zmrzka. Zmrzlináře přináší do českých kin Bioskop.

0: comment tu veux que je le signe chez une agence qui n'a pas encore sa place en NBA?
1: Tu veux commencer par le haut du panier direct.
2: Faut bien bouffer la glace avant le cornet, non?
3: Tu viens d'inventer celle-là?
2: Ouais.
4: Action. Do kin zamířila také francouzská komedie Americký sen, a to rovnou s pořádnou porcí skutečného příběhu za zády. Snímek přichází z dílny producentů, kteří stáli za celosvětovým fenoménem Nedotknutelní, takže recept znají dobře. Vezmi dva chlapy, kterým nikdo nedává šanci, a nech je dojít dál, než kdokoliv čekal. Tady jsou to dva snílci, co se rozhodnou prorazit v basketbalu navzdory předsudkům, prázdné peněžence i osudu, který jim háže klacky pod nohy. A ono se jim to povede tak, že nakonec zamávají s podobou celého světového basketu. Režie se ujal Anthony Marciano, hlavní dvojici táhnou Rafael Canard a Jean-Pascal Zady. Emotivní jízda o tom, že za velkým snem občas stojí dva blázni, kterým se nechtělo poslouchat, že to nejde. Americký sen teď najdete ve vašich kinech díky Fox Media Group.
5: Na poil, on a rien.
6: Ah ouais, je vous imaginez pas à ce niveau-là de galère, mais ok.
7: We just want to show you our player.
8: Where can I see him play? You have a video?
9: Oh my God.

čtvrtek patří novým premiérám, tak si je všechny hezky projdeme. Největší lahůdkou jsou Hořké svátky, nový a hodně osobní film Pedra Almodóvara. Okouzlující Elza přijíždí na slunné Lanzarote, aby utekla před životní krizí, jenže příběh, který o ní píše stárnoucí režisér, začne nebezpečně připomínat osudy jeho vlastních blízkých. Silné ženské postavy, výrazné barvy a nezaměnitelná španělská energie, přesně jak to od Almodóvara čekáte. Kdo má radši mrazení v zádech, pro toho je v kinech horor Zmrzlinář od Eli Rotha. V ospalém přímořském městečku se objeví usměvavý zmrzlinář s veselou melodií, jenže po prvním soustu se z dětí stávají agresivní a nebezpečné bytosti. Ve filmu se objeví i Snoop Dogg. Z Francie dorazil inspirativní americký sen, příběh podle skutečných událostí od producentů Nedotknutelných o dvou outsiderech, kteří navzdory předsudkům změnili tvář světového basketbalu. Česká komedie 6 gramů dorazila také do kin. Čtyři otcové se sejdou ve školní tělocvičně poté, co se na lyžáku u jejich synů najde sáček s bílým práškem a každý má samozřejmě jistotu, že zrovna to jeho dítě je v tom nevině. Jedno odpoledne, které se vymkne kontrole úplně všem a k tomu obsazení jako Vetchý, Mádl, Novotný nebo Isová. Pro milovníky dokumentuje v kinech snímek Dvě deci tuše, intimní portrét, ve kterém se Ester Geislerová vydává do vnitřního světa svého předčasně zesnulého otce, japanologa a kaligrafa. A nakonec pro vaše píďata zamířila do kin Tlapková patrola, dinosauří film a povídkové pásmo Kinošpunti a kapibary pro ty úplně nejmenší pidižvíky. Tak to byl kompletní výčet dnešních novinek v kinech. Hovk!

0: is, he was right.
1: Who?
0: Gandhi.
2: Who do you think Gandhi is? What does he look like? Describe the person you're thinking of.
0: Big, cool dude.
2: Not Gandhi.
0: Loads of chains.
2: Nah, not Gandhi.
0: Fucking angry motherfucker.
2: No, again, not him.
0: Fuck off, Gandhi.
2: Little round glasses.
0: Fuck off.
2: And he led India to independence in 1947.
0: He sounds like a right cunt.
2: Mm. I mean,
0: get your fucking
2: generally he's
0: stupid fucking
2: the opposite
0: toga
2: way.
0: Face out of my fucking ass.
2: Okay. I mean, he was assassinated in the end, so...
0: Twat.
3: Na Netflix konečně dorazil nový animovaný sitcom pro dospělé od milovníka zvířat, nekorektního humoru a dokonalé trapnosti. Žervéčka, toulavé kočky. Za projektem stojí britský komik Ricky Gervais, který seriál vytvořil, napsal a spolurežíroval s Elliotem Dearem. Jeho výtvory jste nemohli minout, je autorem skvělých sitcomů Extra, Scandal nebo Dojemného Afterlife. V Alley Cats sledujeme partu toulavých britských koček ze všech koutů kočičí společnosti, jak se perou o přežití v drsném lidském světě, hledají trochu společnosti a mezi jednotlivými eskapádami stíhají filozofovat o smyslu života i o úplných banalitách. Od vtipného přes absurdní až po překvapivě dojemné, přesně jak tu u Gervaise známe. Postavám propůjčili mimo jiné Cary Goodleman, Tony Wayne nebo David Earl. Šestidílný komediální animák Ricky Gervais, toulavé kočky, najdete nyní na Netflixu. Měl.
0: How do you want to die?
4: Big fight.
0: Bosh! Yeah! How do you want to die?
5: Hand job.
0: How would you die of that?
5: Dunno, I panicked.
2: Do you want to think about it?
5: Yeah, I've gone off the idea.
2: Okay, what then?
5: Parkinson's.
0: Fucking hell. This is Lara.
6: Hello.
0: I'm not committed yet, but...
6: What?
0: I'll keep my options open.
6: Oh, are you?
7: Same here.
6: You?
7: I've got loads of options.
0: You haven't got any fucking options.
7: Last night.
0: What did you do last night?
7: Fucked

0: controlar um bicho. Privilégio de poucos faz a alegria de muitos.
1: Na Prime Video najdete brazilský dystopický thriller Corrida dos Bichos, nebo chcete-li Beast Race. Za kamerou stojí mimo jiné Fernando Meirelles, tvůrce legendárního Města bohů, takže o syrovou brazilskou atmosféru bude postaráno. Film se inspiruje skutečným ilegálním fenoménem zvaným Jogo de Bicho, brazilské zvířecí loterie. Píše se dystopická budoucnost a Rio de Janeiro leží v troskách. Z někdejší sázkové hry se stal brutální závod, ve kterém každý běžec zastupuje jedno zvíře a riskuje život o výhru, která mu může změnit osud. Háček je v tom, že aby se člověk mohl závodu účastnit, musí dát do zástavy jiného člověka a svého blízkého dostane zpátky jen ten, kdo vyhraje. Pro chudé je to symbol útlaku, pro zbytek jen další zábava, na kterou se sází. Když se zástavou jednoho ze závodníků stane sestra idealisty Mana, který proti téhle hře vždycky bojoval, vydává se jí zachránit a možná přitom zastavit celou tu krvavou mašinérii jednou provždy. V hlavních rolích se představí Mateus Abreu, Rodrigo Santoro, Isis Valdere nebo zpěvačka Anita. Beast Race startuje na Prime Video už dnes.
2: Bicho que ganha vida de vida. Tá na hora da gente mudar a nossa.
3: Entrevista. Tá assim que o povo gosta.

0: Antes de ayer pensé en nombrar a Chemi. Y ayer me dije, Damasu tiene más experiencia.
1: Es como elegir entre que te mande un niño de 10 años o Satanás.
2: Fenomenal.
1: Casi que prefiero un niño.
3: Na Netflixu se dnes objevuje už čtvrtá řada španělské černé komedie Muertos SL, tedy Death Inc. Sitcom z prostředí rodinného pohřebního ústavu, kde se umírá spíš vtipně než smutně, otevírá novou řadu velkou otázkou. Kdo usedne do vytoužené ředitelské židle? Femi má jasno, navrhne, že to místo vezme jen na chvilku, akorát na to, aby po sobě zanechal stopu, a pak ať klidně nastoupí Damaso. To pochopitelně přivádí k šílenství obchodníka, který balancuje mezi tím, jak nového šéfa podrazit a nechutným patolízalstvím. Femimu mezi tím hlava nezahálí a začne zavádět nová opatření, která by možná fungovala kdekoliv jinde, jen ne v pohřebním ústavu. V hlavních rolích nechybí Carlos Areces, Amaya Salamanca nebo Diego Martín. Čtvrtou řadu Muertos SL najdete nyní na Netflixu.
4: Moriré siendo el eterno sucesor. Ilusiono, hostia.
5: Otro director más para marearnos.
6: Yo solo quiero jubilarme.
7: Cada día voy a poner en marcha una idea revolucionaria que sacaré de este bote.
8: One day, one boom. Boom.
9: Qué mal me cae.
10: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Being a teenager in 1981 was, perhaps, the last moment of our youth.
1: Tell me about this story. It's about a group of young people.
2: Does it have sex in it?
1: Yes.
2: Pink cocaine.
3: Cocaine? As in drugs?
2: Male hookers.
1: That too.
2: Everyone loves a good coming-of-age story.
4: Na Disney Plus je nový mysteriózní thriller Střepy. Za seriálem stojí nezaměnitelný Ryan Murphy a jde o adaptaci poloautobiografického bestselleru Bretta Easta Ellise, autora amerického Psycha. Příběh Ellis původně vyprávěl jako podcast na svém Patreonu a teprve potom z něj vznikl román, jehož hlavní hrdina se jmenuje přímo Brett Easton Ellis. Děj nás zavádí do Los Angeles roku 81 mezi partu bohatých středoškoláků z elitní školy Buckley. Jejich bezstarostný život plný drog a večírků naruší dvě věci najednou. Příchod charismatického nového spolužáka a řádění sériového vraha přezdívaného Troller. Cesta na obrazovky přitom nebyla zrovna klidná. Projekt původně vyvíjelo HBO, režírovat ho mělo Luca Guadagnino, jenže po kreativních neshodách vše spadlo pod stůl a projektu se nakonec ujal právě Murphy, který ho vyrobil pro FX. Za pozornost stojí i obsazení. V jedné z prvních velkých rolí se objeví Homer Gear, syn Richarda Geara, dále top modelka Kaya Gerber, Wes Bentley nebo even Rachel Wood a svůj herecký debut si tu odbude popová zpěvačka Hayes Warner. Retro thriller Střepy najdete nyní na Disney+.
0: It's the beginning of our senior year.
5: We're gonna rule the school,
0: don't we already?
6: Principal said I should come say hi.
7: Wanna join us?
8: I'd love to.

0: Ještě se mrkneme, co nového tento týden přibylo na streamovací platformy, až že toho není málo. Začneme na Apple TV Plus, kde je jednička týdne. Vrací se Ted Lasso, už čtvrtá řada srdeční komedie s Jasonem Sudeikisem a nejsympatičtější trenér světa tentokrát přebírá druholigový ženský fotbalový tým. Mé jasné doporučení pro dobrou náladu. Disney Plus jede také ve velkém. Nesmrtelná Futurama se hlásí už se 14. řadou. Další porce sci-fi absurdity od tvůrců Simpsonových. Vedle toho tu máme svůdný mysteriózní thriller Střepy od Ryana Murphyho podle Ellisova bestselleru, kde v Los Angeles roku 81 řádí mezi bohatými maturanty sériový vrah. Přidává se k dokumentární krimisérie Zrada, tajemství a lži o lidech, kterým jejich nejbližší obrátili život na ruby. A pro fanoušky hvězdných válek je na Disney Plus druhá řada animovaného Star Wars Vision Presents. Netflix má tento týden nabito. Španělská černá komedie z pohřebního ústavu Muertos SL se vrací se čtvrtou řadou. Ricky Gervais rozjíždí nekorektní animovaný sitcom Toulavé kočky, můj tip pro milovníky drsného žervéčkovského kočičího humoru. Na Netflixu je i druhá řada 100 roků samoty podle Markéze. Dál je tu klaustrofobní sci-fi thriller The Last House, kde uvězněná rodina bojuje o přežití ve vlastním domě. Korejská romantická komedie Our Sticky Love, třetí řada teenage romance My Life with the Walter Boys a Netflix přidal i dokumenty Big Chicken o naší globální posedlosti smaženým kuřetem a švédský Inside the Truster Scandal o jednom z největších finančních podvodů severu. Prime Video přihazuje brazilský dystopický sci-fi thriller Beast Race, ve kterém se v troskách Ria běhá smrtící závod a coming of age mysteriózní drama Sterling Point o dívce, která zdědí tajemný ostrov. A nakonec Sky Showtime přináší třetí řadu špionážního thrilleru Lioness se Zoe Saldanou a Nicole Kidman. A zítra dorazí na Sky Showtime dojemná dramedie My Mother's Wedding, kde se Scarlett Johansson, Sienna Miller a Emily Beecham vrací domů na už třetí svatbu své dvakrát ovdovělé matky. Tak a to je kompletní streamingová nálož tohoto týdne. O program máte postaráno. Hovk!
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Noc v Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Pokud si nemůžete vzpomenout na titul, který vás zaujal, projděte si pravidelný páteční přehled, kde najdete všechny tituly, které jsme podrobně tento týden probírali a který už teď najdete na našich stránkách zunradio.cz. Díky, že pravidelně ladíte Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zuň. Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

Susie with Booter's Face.

jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. I said it before and I'll say it again. Dance.

Dvojica Zone Plus. Bach i Salom.